0: ale se ví, to mám tohle jindrýka.
1: Ale je tady pěkně se jde.
2: Vettel Kraber senil man gestorn.
0: Mano za kážero, so mano dělí osma.
1: Ja, a slíhe, a slíhe.
2: Vettel Kraber senil man gestorn.
0: Kejnke mítke, má jaká bacha drunka
1: se. No, díkej. Sich, jos, jos.
2: Vettel Kraber senil man gestorn.
1: Kom hier van je jur, fusje.
0: Ja, a vi kuk. Om hou hou maar meer nog.
2: Vettel Kraber senil man gestorn.
3: Witches.